Dozačmenči no popetřeš je mnohaj a štorcem dženstnišemu vědru riec šedženca, když již raz na živé slibro doma poladali 15 stopního pokaza runevě salově v nebyčicach runě tak, a když v nosačicach doma tamtež 15 stopňů rune živé slibro pokaza. Dženca smíme so, když zase na půlně svunčný džen veselič, ale nebude celý tak paričkajš v míněných dňach v maximálnej špice hodnotné zaliezu na 24 stopňu, júciša sobota, tý 24, nahaj, až to doby mňa rec, ta nedžela, no ta bude zase skýrie horca tež plno svunčná 33 stopňu, po takým rozžonovač lečo na žaden pad hišče nebudeme. No a k tomu vítame tež dženzniši húčme pšela. Veronika Rachelic spiewa jeszcze tutaj po godzinie. Andrea speaking, runy tak.

0: našestie. Veronika Rafalic zpívaše. A hodně nitko v lečnem dovolovém času se jich poštruli hudžbnik tež svoj instrument dodovala za, zoby pravidvonie zvučovač, abo samo tež v dovolu ustupič mu, na haj, abo tež snano k zabavie se z gitaru. Instrument do leta 20, však je přeco vesta tortura ve internetče na den, že če tojšto video a v obrazu skuncovanoch instrumentov, dokež so pravie transportovali nesu. To, šo ma so tež v přichodže polepšič, Mini Semanetuška.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Sluchaj rozsožno svět, smuči so, keko časa še je.
3: Budyský hudžbník Lex Henriksson je ve rozmově vo šelakorých doživěniach s instrumentami ve letadle a na letanišču povedal. Napríklad, zo je pri vystotnej kontroli raz gitaru z instrumentového kofra začdobiav, dokáž by 2 cm předoha. Stupivši do leta dva pak, mieše ju zaso zapakovač, dokáž by prekončkojta a strašná. Tak môže so zimajo rec, zo so instrumenty stajne hišče raz separátne kontroluja. Zo so vystotné kontrole s tým drude väčšie čánu a zo má personál vieste predsudky hučníkam napřečo. Bo vieš, to sú hižo šitko videli. Tež Jozef Donat, trompetár skupiny Holasky, stajne zaso ze svojim instrumentom napadne.
4: Ja nie som ženy žiadne vôľke úspora na mňu, ale ja som všetci kandidát, když tak rec potom tu takista, ešte moje jedže do separátnej kontrole, kde sa potom tak rec tým personálom prášaš, to mám ja súbu. Ja som si tým dobil, kde sa dnes tú trompetu upakovať a pokazať za ten instrument a za to nie je ničo strašné.
3: Hač runieš, je so miestom na to prihotoval.
4: Sem pa hižo v předpolu, si skázal najprve jednu jenu menšiu trompetu za také jizby. Ta takrec funguje, keď ta úlka je než jo jasne menša a s tým, co dáva na lohšo sobu začať do vačoka a tak.
3: Tak môže svoj instrument sobu horie do kabíny zač a viestiš o transportovač. Tež pola gitaru to hišče tak dže. Viečie instrumenty, kajš napríklad kontrabas, pak majú so všetko deleka do rúma za viezvodač. Tam pak vopstý strach, zo so instrumenty vopškodží. Čelake letanské tovaršnosti miachu hižo svojské regule za vieste transport instrumentov zásadne regulované to pak dotal nebie. To má so netko zmenič. Nový zákon EU predvidží jednotné riadovania pri transporte instrumentov, bez veľkých přidatných koštov. Tak môža so instrumenty napríklad na přidatne knihované miestno ve kabíne sadžič. Tež za rúm za viezvo maja nové regule pačič, tak so môža so instrumenty viesčišo transportovač. Brnieš nové regule hakle od 2027 pačili, vitaja nemské hučné zjednočenstva a orkestry nové zákon netko hižo a očakuja z toho lepšiu pravnickú viestotu ve páče vopškodženia.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Soman Heduška je nám povedal o regulách, když chceči instrument, co budou leta dva zač. A so tu a tam za celou EU jednotlivé práva plánované. Dobrá, nepřeje srbský rozvoz. Cí menšiny povedal k našestí.

Ešte več mi ti do na po šestčich, no aj při horcech, čopvých temperaturách. To je potom tiež všetko to vůlke prašenie za hospoza. Od ježa mužiky so doma vodobu ječ staraja, no što da všetko varič. Može runieš nešto lohšeho byč, nic nešto, što ješ potom ve žodku leži a nimo toho nohce šako. Při čopvých temperaturách chodí nedoho ve kuchyni stač. Kak by raz bylo zaso ze společom, to je spíšna, lečna ječ a Nimale kujšče mu tiš svoči, kotrem už sme my to doma tiš poskyčili. Po kotrych receptach so vy najpříklad mače při vareniu poleča. Chcete nám to zdzielić? Potom rad lubie zazvonče do budeši na 0591-7344 star rozpuščiče vy tam poč, abo činiče vy to ze svolijom. Po kotrym vašňu přizivče so rad lubie. Stano chceme to potom júce rano v na sobotnýšim vús Vanyu tež s vami potom rozpovědač. Vosom inčinu do napošest Čeche.

0: Polícia z Gili.
1: Do Vojorecach je muž nedom spolný ruku za pokutami čerpal, ako policia jeho vidieše a kontrolovaše menšie muž handy přivušu. S dobom nebe připasané. A ako sa za jezmi dovolnošťu prašachu, minieše, že je táhište z poštu popuču. Kontrola v systéme pak úda, že je soloni jeho jezmna dovolnošť hašava. Na odpočúvaništu Honia Užica ju sú neznači diesel z nakladného auta kradneli, ako je šofér přestavku činil, sú jemu nímale 200 litrov odklumpali, vecna škoda 15 euro a diesel miešie hodnotu 400 euro. Muž z blízkošte budešina je 1000 euro na obšudniku zubil, 5 až 60 letný je od opravde existovace, obšedo začak, iž auta přenaja poskytk za kup Mercedesa dostal. V obšudnice posvachu jemu napodobne nezrečenie, muž přepokáza na to 5 až 30 euro a dosta samo išče v obkručenie za sufenky došli. Potom pak sa nikto viac nepřizeví. Na to muž na opravčitú firmu zázvoní, když jemu pak jenož v obkruči so z nimi jednou nie, ale so jedných tu jeho zjebal. Policia je netko zaskučili, z policia netko zaskučičelými sledí. Ak nezbožu dojenče sredu popodňu ve Vulky Dubrave, tam by žona na smier brýmio popuču byla, jako je nadobo na ľivý bok dostiacová auta prasnová. 260 letná sa nás božo nezraní, ale nastá vysoká škoda 20 tisac euro. Policia šepetuje, a če si žena snano při vodžidle vůsnuva.
2: Ale to patíš rána Burič. To je šence z poštu popuču.
1: Aj, to je dotraje, druhé. To ležo ostal, moje papere.
2: Snano můžete tu Burič za druhé více tež půjčívat.
1: Ja tam můžem jít, já vám pokázal, kde ježdíč můžu.
2: Já jedu od tam. Rene, to je ta věc, co jsme již oslyšali, no, ale tu ještě nic, to
1: zapísám,
2: moje si. 6 minut do naposledních.

0: Nahaj, to je tež preduju, koji šte teče, da sam sem pošel keč bujče, ne činče niče nikom, z nikim niče nešto, zo niče nešto votmojče, a če raz sem ja sama na tajki, hek, ja prav raz nem se nuc panova. V obroče, ja sem dostala jednu informaciju přes WhatsApp, a potom tež, zo mam prošu ze sprostu votvosovač za jednu malku modu športovču.
1: Sem tež dostal.
0: Ja se tež dostal, modu športovču, a ja nesem to prašenja stajeva tutun WhatsApp, dokež je tuta WhatsApp od jednoho jedno jara, jara dobroho služnoho kolegu přišla, kiš pola haj srpskih kolegu RBB, dživa, tež za nimske kolegi RBB, a tam se ja nesem za tem prašala, hače to v obroče prave abo nic, a sem tam za tu malku nalu, misl zda ona, abo nadju, abo kak ona reka, še vodvosobava. Ja sem to činiva. A ani bil koči ne poždi, šo bez brile kaj što jo, večer jednačiš, sem tam hore klikva, a na to sem tam dostava od mojo kolegu Jessač menčinu, a bil koči ne poždi, šo Diana, prošu, to ne je od me, moj handy, abo moj WhatsApp kanal je so nekak haj knaknu.
1: A tu sam stupuješ se, a potem tež dostal, keď bo nic odmovič, na to nic reagovač. To bi važne, takže to sú emrúne, tene možnosti, že sa to potom tež stajne zase dále rozširiť. Mm-hmm. Ešte tam sú odmovie, že môže sa stať zaviezaný, tko přes tvoj kontakt ďalšie dostanú také informácie. Možnosti sú však netko tak mnohostronské, keď sme tež prvúne pola policie slyšeli. A to opravde, ja dobu tež prač, absolútne reálne úpada, že tež šo poradne štinené, ale to mestom, kaž prane, šo celý jedno rad, že to môj spíšne zestaječ, a potom oni majú tvoje e-mail, tvoje telefonické číslo, môže kaž prane, šipčím, či na túte dáte. A to jo, vieš, opon, no, jaravile.
0: Potaj, keď mieli vám grmičová postčele, jené naprašovanie, otvosujče za malku nálu,
1: kýž tam ide. Otvosujče za tebe, za te tónieš, najlepšia tónohka.
0: Taký mak signálk, taký klik fakt, prošu, neboj činče, môžete to na to vieza ladač, ale nič je ničo hore kliknič, prošu, ja vás náležne prošu.
1: A žane dáte rozdávať, čiže šo nešte si vieš, že
0: to dostane. A žane dáte rozdávať. Čiže nesem činila na zbožo, ale sem tam nedživajce to hore klikva, no, za tú malku nálu, na ja, na minčenské, no, nesatím spanovám. Je nož, dokež je ta povesť opravdu od jedného kolegu přišla, ktoréhož ja 30 let znaju. A on praj, odfusuj prošu za moju nálu.
1: A to je vezo tom problém, že z takých kontaktov to dostane.
0: Mm-hmm. Jasač menšinou po naposled mech, keď bu prošu.

Při tom rytmu sověsné svědčení vítají. Například tyž to v Sarnianách. No to je jeden, dva typy rytmus, ty se moja světvonia a jak bunč rytmus dále. Aktuálně kuskupší. To je Jörg Weißelberg, Ingrid Hagens, tyž rodina Čískočanka. Jedna z mojich favoritů, tyž jako Oldie a Evergreen. Andrea Špitanková, dovíra, kajš povíjas.

0: Vo čím? So dženca rano rieči. A što čítame v novinách?
1: So što čítame v novinách, Beno?
2: Kaj vo Truče v Lipsku ešte zaujšte svišeli. Tam sú jednu nadešli mes literami, kiš mieše strašno rozbuchadu, pričinené názvo, že pak sa ničo stanovo nie. Dalšie trutie potom ešte s literom v povedce kolidiroval a zakska novina je k tomu rečala s fachovcom Karlom Asala, kiš vúčuje na univerzite z jaskovej obore. On praje, že je jasné, že je Lipsk potenciálny cíl, tam sa veľa tvorov dále dáva leta doma a šo možné napakované tiež za Ukrajinu vojenské tvore. Tež nemské vojsko však transport z leta do mužije, nimo toho stie tam vôľke transportové leta do Antonov, što je ukrajinské předozače a tež NATO tute užíva. S expertom za trute je Spiegel rečal a tun praje tun experta, dajke malé trute, kaž v Lipsku môžeš tež s najmodernejšími systémami jenož nekak 5 km daleko usledžiť. A oni treba ja drude jenož ci menšine za tajku distancu, tuta 5 km. Když pomyslíš, že obšinže tajky systém do Lipska, kaž je plánované, a trutové fachovc praje, dobiš v tutech cioch menšina zvieštič tún trut, kontrolovač, hač má dôlnosť tam letač, jeli nic, napřečinu ma nevo startovač a trut zničič. Na to spýtaj raz na takým hoborským areálu, kaž v Lipsku. To nie je tak jedno, ak sa to trude predstaj, tak on praje.
1: Kýba, máš takého busového šoféra, kýž uleze a tam brošť.
2: Kopne.
1: Kopne. No, ale nie, to nie je žiadne, no, ale v tej situácii tak reagovať.
2: A tak spíšne, však sa zda znojo tam, no, tam sa robíš, a tam ešte nekaký manévor startovať, mes leta, no, nič neobškodí, tak, a to nie je šo, tak prejte tu fachovac fyzikalisti celé jedno, zajen oceli, abo nič s ničím tam, a po ne toho šo.
1: Sa do menšinu do na po 8.

Štyrimi činy do napovosemi je. Vútroba bije skupina astronaut, a tež na jútroba bije s Benom napovosemi naš povisče srbským rozvozom.

so část v podoze za rodina je, čo je rinčo, ho poladajte no raz za vašimi malinami, kotor sú pfutky, skiča, velere, powera. Mało cukora, oni maja tojšto pak za to hudnoch mačiznu, samo vopiena sú hudny, kýž hoďa so zvúživač čerstve, abo vúzušené, jako čaj, napšikvat při zahorinia chube a jasňu.

0: Když Mirčin Wenke se poda do světa www, věda vůnamankanky a štož so ještě dalšího vůsledží, potom znosi například Mirčin za dženznější džen tole.
1: Www, věda vědomost a vůnamankanky.
2: Albert Camus je ze svojimi myslemi o absurdnym svojsku filozofiju stvoril. Z romanami kajš Cuze a Mor je si Nobelovy myto zaslužil. Je so francouzský rezistant spřečivo náciám zasadžoval, je nepravdu a nespravnošče svojeho časa švíkal šo jedne haci přitým ze svojimi zjaskarémi rozkýda. A, štož lidma nichtu vie, vun by pše dokvadne 90 letami Budešin opytal a o tym nekotre krotke linky napisal. Leče 1966 by mode Camus krotko po studiu z manželské po Európe popuču. Austrijska, Nímska, Česko-Slovakska, Italska, to bych u nekotre kraje kotrež staj opytavoj. Nebe pak to žana lohka jizba. Manželstvo by kríze a biev jizbe doskončne zrešči. K tomu doživi Camus jako levicarsce nastajene človek nacionalsocializm namestne. Jednym liście by samo przeczyli pisał, zo przyjedzie runie z Niemskie, gdzie szo za hidu smerdzi. Z tutych jego listów wiemy, zobie so z początku augusta z Prahy do Dreżdżan, a wo tam dale do Olomouca podał, a niedzie popuczu jedre Budyszin wopytał. Wo tym pak jenoś zażnym dżęca lidma w obkiczbowanym eseju czytamy. Naspomni gotiski kierchu Budyszinie, a kak su jemu tam modre rańsze niebio, a jaskrawe czerwene granie napadnili. To je šo. Ladajo na gotiski kierchu możemy dresto ukadzieć, zo je Mikwałš kłopytał. Hač by jemu przytym nešto serbske napadnilo? Dosponje ze zjavnošče bu serbština džakle 1907 utvočena. A narone napisy na Mikwałšku su tak a tak vostali. Kusk Němsce by un mo a krotko do toho by Praze. Mo potajkým byč zo by jemu znajmenša dvurečnošč napadnila. Za situacije menšinou běšak senzibilizovany. 1913 bu tedyšej francouzskej kolonii algériskej jako syn kudeju francouzskeju upučovarju narodženy. Znaješe dvuklasovú tovaršnošť kolonie rovne takéž potvočovanie menšinou na kraju, o čímž by jako žurnalist nadrobne rozpravjal. A ač rovne štelko vo Budyšine písal nebie, vieme zo opyta Albert Camus v auguste pre 1914 letami šprevine miesto.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.

0: peč, mečino rosimi.
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Marko Bulang-Paška z Sušec spola Haslova.
2: Drude pitame vujke z Božo. Vosebite vokomik, kotre šitko pšemeni. Tola husto leži to najdrohotniše davno pšet nami. Ve votovrene vutrobje, dobre rozmove, abo ve čišinje noveho ranja. Spokojnoš nenastane všes to, zo šitko mame, ale všes to, zo si to vážime, što je štu hižo je. Džakunoš votoruj naši voči za malé džive šedného dňa. Vona nás na to dopomína, zo je kúžde džin dar, s novými možnošemi, nádžiu a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje sa jenoš ve vujky svojach, vojna je živa v malých gestách, v posmielku, v kečuliem při posúchaniu, v pomocnej rúce alebo v správnym, som za tebe tu. Štož ľuboš dále dáva, sčini svet svetlejší, za druhých, ale tiež za sebe samého. Stano bereme se dženca v okomik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme na to ľadali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živenie bohate čini. Šako namaka, džako na vutroba tiež na šidných dňach, nevšidne pšičine k veselu. Při vám šitkým doveru. Votorene voči a vutrobu, kotraž ľuboš dari a ľuboš přijmuje.
0: To praj Marko Bulang-Paška z Sušec spola Haslova, venadoku a zamovitosti bačojnske je v osade. Ľudom je 4 menšine do 8.

0: nie všetných dovolových doživieniach to leta dlho potom ešte besaduješ a povedaš a so smieš a stano je to tiež také neušetné dovolové doživienie, kýž je menujúce Jan Rucha z Zdžirie doživio kečbu. On chceše menujúce odvesti je přečelky vosebite tykans jesť, kotraš pak bydli v rúdnych horinách. No a ešte dobyše to činič, se vizo tam doječ s přečelem jamu pedom.
1: To byže náš plán, a dokyž o to při lohkosto z autom tam dojíč, su cí přečele a ja vůjku klamu mili a su prajeli, ľudžo, my z mopedach jedžeme.
2: Tak po takým předovzáče Jana Ruche ze Zdžire. Keke štrapáce to sú a keko dodom deju ich očakuje, vosebe dež za mopedom hišče pône připoješak čenješ, však su hakle popúču doživili.
1: My sme přes 4 dny od Zdžirie do Kamenic a zase ručo jeli. Dohromady bychu to skoro 365 km na mopetách přes Drežan, Freiberg a našu rianu v okolinu, tu v Sakske.
2: Tak pravje do rúdnych horinov pak jeli nesu, sú za kamenicu na hore Rabenstein přenocovali, ale to však je tiežižo náročne dosť za také mopedy.
1: A ja hižo víču, ka sedeče rúdne prede rádia a si myslíče, oje, tute staré mašine tola nudom rozličeja. Kak chceče da so s tým starým cajkom do Kamenic dojeć?
2: No a potom tiež zase ročo. Na prvnej etapie do Kamenice však nie sú předobre viedro mieli, skýre pancate bieše. A sú mopedy to utrali?
1: K našim zbožom miachme jenom štvy přestavce, kýž nie sú zaplanované byli. Z prvnom joso jeden vopruč puknú a dubachme jenom zapalnú svičku minič, kýž joso skoncovala.
2: Rabenstein sú naposled k ponieče 7 hodinách docpeli.
1: Vone byše voproče krásne vedro na zbytnoch dnach v Kamenic a my sme mi s kryľovaniom tiež moko vúlety do napríklad augustus pokčinili a my sme celé jednore voproče riane čas mili.
2: Na druhým dňu dovolá je ich potom přečelka z Annaberga Buchholca opetala a ona mi ešte tún slúbené tykanc sobu, čehož dla sú so sila tam dele napuč podali.
1: Ja dobu vám správne rec, tutun tykanc jo tak dere svoďo, kajž ničo druhé. Kúžde, kýž nie o žaden dživo tutoho tykanc dostal, jo voproče nešto skomdžil.
2: Nezapomnite, to dôrom dej tam blízko Kamenice potakým za Jana Ruchu a jeho přečelu. A što vie, snano hižo přichodnú túru k Baltijskému moriu plánuje.
0: Tykanca dla do rúdnych horin, to ja tebi celé neveriu, Jano, ja si myslím, že myšle to tam, moda holčka, kečbu prošu. V Rachlově tam vyskač ste na smír kulo, z Rachlova vyskaja na smír kulo.

0: Magenta Marko Bulangbaška ze Sušec pola Haslova.
1: Drude pytame wulke zbožo. Vosebite vokomik, kotre šitko pšemeni. Tola husto leži to najdrohotniše davno pšet nami. Ve votovrene vutrobje, dobre rozmove, abo ve čišinje noveho ranja. Spokojnoš nenastane přes to, zo šitko mame, ale přes to, zo si to vážime, što štu hižo je. Džakunoš votoruj naši voči za mave džive šitneho dňa. Vona nas na to dopomina, zo je kužde džin da, s novými možnošemi, nádžiju a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje sa jenoš ve vujkých slovách, vonia je živa v malých gestách, v posmielku, v kečujem pri posluchaniu, v pomocnej ruce alebo v správnym, som za tebe tu. Štož ľuboš dále dáva, sčini svet svetlejší, za druhých, ale tiež za sebe samého. Stano bereme se dženca v okomik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme na to ľadali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živenie bohate čini. Šako namaka, džako na vutroba tež na šidných dňach, nevšidne pšičine k veselu. Pšiju vám šitkým doveru. Votorene voči a vutrobu, kotraž ľuboš dari a ľuboš pšijmuje.
0: Dobraj, Marko Bulangbaška ze Sušec, spola Haslova, v nadavku a zamovitosti Bačoňskeje vosade.

0: Dalšne žije naše serie vo väznamie serskich minjov. Nintos svišišo jedno miesto je zase ve fokusu minjovednika Serskego instituta, ktoré to jo, co vám zase sam groniš.
1: Mienia ujasnione. Ved našago minjovednika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Gesmar. Popšavem zabirame se v Lješu, kašvence je grlce a myslenje přižo nam šeško, ljubje s laškimi věcami. Mam pak žinca mě kenč jo šeško, togodla, dokolaš njamožome, jogo na spokojece pát rozkvasč. To jo mě Gesmar, kateres jo pomjenjenje dve osovu v pedvěco jedolne Hužice, jo, s tými stronami som hyšči přece vesebne zaberane. To mě, tak v nímske rieci jo to Gosmar, klince ako nímske mě, a znáš, jo to bylo přenjasenje z podvěconych stronov, ako jo to mežna teke zmienio ma dešno a vetošu. Ale v tom páži jo problém, až daniš v nímskych, daniš v nižozemských stronach, neja žetna miestnosť, kateraž by mogava byš uchadniščo za také vandrovanje toga mienja. Mier pak jo mogava byš teke serbskega roda, z vesobovega mienja Gostimir, kateraž jo jadne v tých typiskych slovenských dvažielnych mienju. A ako viac ľuža z mienim Gostimir, by to bylo dobro rozkvaženje. Ale k tomu nie pasujo, až starše písne dokvady za obej se klince od zachopjenka Gosmar, Gosmar, Gosmar. Z nemenča jeden raz bedejalo to mě byš písane Gosmir. Ale to božka nejo. A ten zuk A nejo mogo se tak laško ujiš ze zuka I. A s takem musíme od toho uchadaš, až zachopnje to mě jo klincevo Gosmar. Ako to opoznaniju písne dokvody, a nic Gosmír. A s tým nepřižome dalej. Škoda.
0: Doktora Kita Křižanka, minjovednika Serskego instituta, čo slyšali za dva týždňa, bužoven zase na ryže. Jo, agaž, cožo veci vežeš vo vašom familijovom menu abo miestnom menu, vaše rodne se abo rodnego miesta pen, napíš, čo nám to Kito Křižak rád za vašimi menjami slyží.

0: Mensch. Tak nieže ľujo dovol téma v našom programe nežeská moderatorka Diana Šejcová VVC.
1: Kto má svojo drogovanie hýšči před sobou, dostaňo snaž hýšči idiju. A kto jo južo sledk, se rád dopomína. My sme dostali vod přísluhárjo Lube Pestro z dovola z Turkojskeje, ten co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás neželu do Chorvatskeje. Drogovanie přes tradicionálnu muziku togo oblubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšíme v našej kukojskej kukavovu, kak ugleda v Gornej Vúžice v Lešojskom casu. A malký spoiler, tam grajú z velikeju zagoritosťu v skoro kúštejsi beach volleyball. A ho u nás v Dolnej Vúžice, tam vapajú nento šuži kokota. To se vie. Ale neželú o tom nebúžo u nás to grono, my sme za vás podľa byli pla vetvojenia nového ústajence v Serskom domie. Tam pokazajú serske motive, ja za drugim vet kokota. Povesti mám neželú zase za vás dovolovú muziku a naša svierica séria za žiši pokšacujú. Vjaselím se na vás.

0: Dajne žije naše serije vo veznam je serskih minjo. Ninto sviše šo jedno mjesto je za sebe fokusu minjovednika Serskega instituta, ktere to jo, co vam zase sam groniš.
1: Mjenja ujasnjone. Ved našago minjovednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Gesmar. Popšavem zabirame se v Lješu, kašvence je grudce a myslenje přižo nam šeško, ljubje z laškimi věcami. Mam pak žinca mě kenč jo šeško, togodla, dokolaš njamožome, jogo na spokojece pát rozkvastč. To jo mě Gesmar, kateraš jo pomjenjenje dvejo sovu v pedvěco jedolnej Hužice, jo, s tymi stronami som hyšči přece vesebne zaberane. To mě, tak v nímske rieci jo to Gosmar, klince ako nímske mě, a znáš, jo to bylo přenjasenje z podvěconych stronov, ako jo to mežna teke zmienio ma dešno a vetošo. Ale v tom páži jo problém, až daniš v nímskych, daniš v nižozemských stronach, neja žetna miestnosť, kateraž by mogava byš uchadniščo za také vandrovanje toga mjenja. Mě pak jo mogava byš teke serbskega roda, z vesobovega mjenja Gostimir, kateraž jo jadne v tých typiskych slovenskych dvažilnych mjenju. A ako vjaz luža z mjenim Gostimir, by to bylo dobro rozkvaženje. Ale k tomu nie pasujo, až starše písne dokvade za obej se klince od zachopjenka Gosmar, Gosmar, Gosmar. Znemenča jeden raz by dejalo, to mje byš pisane Gosmir. Ale to božka nejo. A ten zuk A nejo mogo se tak laško ujiš ze zuka I. A s takem musime od toga uchadaš, až zachopnje to mje jo klincevo Gosmar. Ako to opoznaniju písne dokvode, a nic Gosmír. A s tým nepřižome dalej. Škoda.
0: Doktora Kita Kšižanka, minjovednika Serskega instituta, čo slyšali za dva týždňa, bužoven zase na reže. Jo, a gaž, cožo veci vežeš vo vašom familijovom menju abo miestnem menju, vaše rodne se abo rodnego miesta pen, napíš, čo nám to Kito Kšižak rád za vašimi menjami slyží.

0: Tak nježelu jo dovol tema v našom programje nježelská moderatorka Diana Šejcová vyvěci.
1: Kto má svojo drogovanie hýšči před sobou, dostane z naš hýšči idiju. A kto jo južo sledk, se rád dopomína. My sme dostali vod přísluhárju Lube Pöstros dovolá z Turkojskeje, ten co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás nježelu do Chorvatskeje. Drogovanie přes tradicionálnu muziku togo oblubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšíme v našeju kukojskeju kukavovu, kak ugleda v gornej Vúžice v lešojskem casu. A mauký spoiler, tam graju z velikeju zagoritosču v skoro kúštej si beach volleyball. A ho u nás v dolnej Vúžice, tam vapaju nento šuži kokota. To se vie. Ale neželu o tom nebužo u nás do grono, my sme za vás podľa byli pla vetvojenia noveje ústajence ve serskem domje. Tam pokazajú serske motive, ja za drugim vet kokota. Povesči mám neželu zase za vás dovolovú muziku a naša svireca séria za žiši pokšacujo. Vjaselím se na vás.